0: vůjde o milení.
1: Leto do maximum.
0: Chytový na maximum. Hi, I'm Ray.
1: Kanál 77, samochytový.